Hlavou slunce svítí, tráva zelená, cítíš se tak skvěle, svět se krásný zdá, říkáš si proč volat, stejně